0: Dobrý večer, vážení posluchači, vítám vás opět u českého programu vysílaného na City Park Rádiu z Launceston v Tasmánii. Mé jméno je Pavel Černík a tuhle hodinku s češtinou vám přináším pravidelně každé druhé a čtvrté úterý v měsíci vždy od 7. do 8. hodiny večerní. A tentokrát máme trošku změnu, protože předcházející dvě hodinky tu s vámi byl Emery Scott v rámci pořadu Drive Time. To byly skvělé písničky, velké poděkování a samozřejmě po 7. hodině na nás čekají české písničky. Mám pro vás pořádnou nálož těch nejnovějších hitů. I dneska jsem si připravil pár nových jmen. Doufám, že si vzpomenu, která to jsou, protože dneska jsem neměl moc času si udělat poznámky, ale to nevadí. Písničky jsou a to je hlavní. Každopádně po 8. hodině mě zde ve studiu vystřídá Chase a Joe s jejich pořadem New Brew. A ti s námi budou až do 10. hodiny večerní, kdy se přeladíme na pořad Let's Talk. Tak to je večer na City Park Rádiu. Zůstaňte naladěni, protože na nás čeká spousta úžasné hudby. A vlastně první písnička už je za náma. To byla kapela Vypsaná Fixa s písničkou, která se jmenuje Neurčité obavy. Tihle pardubičáci nedávno vydali své nové album nazvané Ideál. To neznamená, že to album je ideální, ale ve skutečnosti se kapela inspirovala jménem tenisových míčků, stolního tenisu, tedy pingpongových míčků, které byly očividně v českých zemích celkem populární v minulosti. Tahle 11. nahrávka z jejich diskografie bude vydaná nejen na CDčku a gramofonové desce, ale právě i jako speciální box, v jehož který když rozložíte, tak se z něj stane pingpongový stolek, včetně sítě. Najdete v něm i texty, podpisy členů kapely a dokonce i pingpongovou pálku a míček. Tak to je asi všechno pro ty největší fanoušky. Musím přiznat, že kapela Vypsaná Fixa za ty roky moc svůj hlas nezměnila. Drží se klasiky, kterou hrají od pradávna, vlastně od dob, když jsem byl ještě mladý, a zdá se, že fanouškům se to líbí, takže kapele přeju všechno nejlepší. Mimochodem, křest alba se uskuteční 20. srpna, takže za pár měsíců, a teprve poté uvidíme, jak se to skutečně fanouškům bude líbit. Další písničky z tohoto alba vám v následujících měsících také přinesu. No, ale to byla první skladba. Myslím, že se posuneme o trochu dál. Co třeba s krátkou znělkou?
1: Cultural diversity is alive and well at City Park Radio.
2: Dans les ruisseaux, je vois flotter des brins de paille, emportés loin par la vie.
1: City Park Radio is proud of the many multicultural programs bringing news and information to all sectors of our local community. These are special programs designed by and for the community in our area. Radio gratefully acknowledges the federal government for financial assistance for these programs and also toward the maintenance of these programs on the station. As a result, the content of our multicultural programs and ratio of music to spoken word in those programs is regulated by the Community Broadcasting Foundation. Whether it be Celtic, Indonesian, Italian, Slovak or Ukrainian, City Park Radio has a dedicated band of presenters bringing you world music across the week and every week. Multicultural diversity. Found only on your community station, City Park Radio, 103.7 FM.
0: Tak a jedna písnička za námi, další před námi. A ta bude od kapely Časováč. Písnička se jmenuje Nálepka. A kam pak se nám nálepka zatoulala? Tady je.

kde tam nečeká spolek. Není na jediného člověka sama. Ani líska neumí uzrát a přitom jen sednout si k tomu,

0: dohrála nám kapela, která se říká Časovač, s písničkou nazvanou Nálepka. To byla druhá písnička během našeho krátkého českého programu zde na City Park Rádiu. Máme 18 minut po 7. hodině večerní, ale zpátky ke kapele. Jde o mladou skupinu 4 muzikantů, kteří se dali dokupy na Gimplu a i od toho jim vznikl ten název, ale spíš žánr, který jim fanoušci přiřadili. Oficiálně by to měl být alternativní pop, rock a punk, ale fanoušci to nazvali jednoduše gimplácký poprock a to vlastně spočívá i v tom, že jedny z prvních písniček, které kapela skutečně vydala, byly složeny ještě v době, kdy kluci studovali gymnázium. A no, pomaličku si podíváme někam dál? Vlastně ne, nepodíváme, protože předtím, než se podíváme někam dál, tak se musím zeptat, zda se vám takováhle hudba líbila. Přeci jen Časovač nám přinesl takovou spíše elektronickou hudbu, kterou zde moc často nemívám. A tak mě tak zajímalo, zda by se vám líbila takováhle hudba, nebo byste dávali raději přednost nějakým rockovým písničkám, punku, co třeba nějakou dechovku, a nebo pořádný metalový nářez? Neváhejte a napište mi své názory a přání jednoduše SMS-kou na číslo 04 38 18 76 86. Vaše komunitní rádio je tu pro vás a vy sami můžete určit, kam se naše příští vysílání vydá. No, já se těším na vaše zprávy a my se pomaličku posuneme zase dál.
1: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 187686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the 0. That number again, 0438 187686. In touch with our community, City Park Radio, 96.5 and 103.7.
0: It's 20 minutes, sorry, 21 minutes past 7 o'clock evening on City Park Radio. You're still listening to the Czech Contemporary Show, or as I like to call it, Check It Out. The next band is called Žamboši.

kapela Žamboši a skladba s názvem Podzimní. Když jsem tu skladbu slyšel, tak jsem si říkal, že to je parádní skladba pro naše aktuální počasí, které sice oficiálně je tady v Tasmánii zimní, nicméně v Česku by se to považovalo spíš za takový podzim, přeci jen poprchává, je chladno, ale stále nám občas vysvítne sluníčko, udělá se hezky na nějaké procházky v přírodě. Ale zpátky ke kapele. Jde o vsetínskou kapelu, která vlastně jde o sourozeneckou kapelu, protože hlavní představitel se jmenuje Honza nebo Jan Žamboch, se sestrou Stáňou a Jiřím Nevadaskou. A ti vlastně dneska to už bude, ježkote, mankoste, špatně jsem si to spočítal, no dobře, bylo to před pár měsíci, kdy vydali album nazvané Skrýš a právě na něm se vyskytuje skladba, kterou jsme právě slyšeli. Mimochodem, tahle skladba už roky dokazuje, že folk se dá dělat i jiným způsobem, celkem inteligentně a bez klišé. A dokazují to právě i třeba 3 cenami Anděl za své nahrávky a nebo i temnější solové písničky pod hlavičkou kapely Wolf Lost in the Poem. Pokaždé prý vydávají desky s hodně velkou pečlivou pozorností a právě to platí i pro desku, kterou jsme právě slyšeli, nebo pro desku, z níž jsme právě slyšeli jednu z písniček. Ta deska je celkem hezká, pokud se vám takováhle folková písnička líbí, spoustu dalších najdete i na té desce. No ale my se pomaličku, ale jistě přesuneme dál. Už tu na nás čeká Eva Farná. Tu jsme dlouho neslyšeli.

0: dohrála nám Eva Farná, která prý chce být velká, ale no, zda se jí to touhle písničkou povedlo, to nechám na vás. Eva totiž vyhlíží tři velkolepé večery v pražském Edenu. Velké koncerty, které má naplánované, se odehrají již za pár měsíců, myslím, a do té doby čekání fanouškům krátí nějakými singly, které nedávno vydala. Ten předchozí byl nazvaný Vzpomeneš si a teďka má na řadě právě singl nazvaný Big Mac, který jsme právě slyšeli. S textem údajně spolupracovala s Jendou Vávrou a s produkcí pomohl Ronny Janeček, takže nemělo být o žádnou levnou produkci. Každopádně sama zpěvačka k novince prohlásila, že jí baví hrát si s variabilitou slova velký a zároveň se prý těší na své megalomanské plány ohledně nadcházejících koncertů. Píseň prý ohledává hranice zdravého sebevědomí a ženské síly. Eva prý píše o tom, jak si chce užít svůj velký moment a chce na sebe být celkem pyšná a zároveň zůstat pokorná. No, jak se jí to povedlo, jak říkám, to nechám na vás. Nám právě odbyla 7:30 a to znamená, že já krátce promluvím k našim anglickým mluvícím posluchačům.
1: Tell everyone about your upcoming community event. City Park Radio's Community Diary provides the opportunity to get your message heard. If you're a volunteer organisation, simply send us the details at least 2 weeks before the event. Mail your announcement to City Park Radio PO Box 1501 Launceston or email to cityparkradio@cityparkradio.com. We'll do the rest. Keeping you in touch, Community Diary on City Park Radio.
0: And now from our City Park Radio Community Diary, we have one beautiful note about the Lilydale Village Market. It presents Whimsical Winter, a fun day out for the whole family on Sunday, the 14th of June. There will be market stalls, hot apple cider, food, and drink, hand-knitted accessories, craft workshops, and live music from Max Eastman and Elsie Willie. There will also be a raffle on the day to support Lilydale District Progress Association. Head along to the Lilydale Memorial Hall from 10 o'clock morning until 2 o'clock afternoon on Sunday, 14th of June. Now, that's our community diary. If you are wondering what's going on right now, it's the Check It Out show. Czech show with Czech music, with me, Party Pav, bringing you all the newest songs from the Czech Republic. And don't worry, the show will end in about half an hour, so we still have almost, well, plenty of songs to listen. And after 8 o'clock, Jace and Joe will present the new brew full of newest songs, newest hits. You know how it goes. A lot of amazing music. And stay for those who like to stay tuned until late evening, there is gonna be Let's Talk after 10 o'clock evening on City Park Radio.
2: This is City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
0: A my se pomaličku přesunuli do druhé poloviny našeho pořadu. Nezapomeňte, že kromě frekvencí 103,7 a 96,5 FM si nás můžete poslechnout i na webu. No jasně, City Park Radio je k dispozici prostřednictvím internetové sítě, buď to pomocí webové adresy cityparkradio.com, nebo si nás můžete poslechnout na Community Radio Plus aplikaci, jak na Androidu nebo iPhoneu. No a bychom měli co poslouchat, musíme mít připravenou i nějakou písničku, nebo muziku, písničky, no. Slyšeli jsme 4, 6 jich zbývá, tak si na to pojďme rovnou skočit. Grey 256, jenom dodám krátké varování, Grey jako rapper si nemohl odpustit pár sprostých slovíček, takže to budou následující 2,5 minutky. Doufám, že si to užijete.

Jak jsem naznačil, tohle byl Grey 256, rapper, který, jak se zdá, se snaží změnit svůj styl. Písnička se jmenuje Nesnáším změny a pochází z jeho aktuálního alba nazvaného Utrpení mladýho Werthera. A pokud jste milovníci knižní tvorby, určitě víte, že tohle jméno vlastně pochází od Johanna Wolfganga Goetheho, který jej v roce 1968 vydal jako knihu. Grey 256 se touhle knihou pravděpodobně inspiroval a musím říct, že jeho album zní úplně jinak než jeho předchozí. Někteří fanoušci oceňují, že se snaží posunout někam dál, pro jiné to je zrada, ale tak už to bývá, přeci jen nikdy si nevybereme. Kdo se ale nikam moc neposouvá, to je náš následující interpret, hudebník, nebo spíš hudebnice, Raduza. U té vždy víte, na čem jste.

0: právě nám dohrála Raduza s písničkou nazvanou Studený nohy. To není žádná novinka, myslím, že Raduza ji vydala už před dlouhou dobou, ale to nevadí, protože písnička je stále hezká, přece jen něco jiného, co jsme zde na City Park Radio už dlouho, dlouho neslyšeli. A když jsme tak začali s Raduzou, tak si říkám, no, víte co, poslechneme si trošku o našem programu Around the World.
1: Without leaving your armchair, you can visit all corners of the planet, thanks to Around the World on City Park Radio. With music from Argentina to Zimbabwe, in every style you can imagine, Around the World gives you an endless selection of sounds.
2: Por tu ventana.
1: Take a trip around the world.
3: Sundays at 7 PM on City Park Radio.
0: A teď už tu máme v pořadí písničku 7, jestli to počítám správně. Táhle přichází od kapely Mirai.

v poslední době dělali o nějakou znovu vydanou verzi písničky z jejich předcházejícího alba. Ve skutečnosti jde o úplnou novinku. Mirai Navrátil, tedy frontman téhle kapely, totiž oznámil před necelým týdnem oznámil narození syna, který se jmenuje Jonathan. Společně s radostnou novinkou tak zveřejnil i novou písničku, kterou jsme právě slyšeli a kterou napsal pro svého syna ještě v době své těhotenství své partnerky. Ta skladba má být takovým osobním vzkazem, tak doufejme, že se malý Jonatánek bude mít čile k světu. Vlastně jde už o nějaké třetí nebo čtvrté dítě v letošním roce, se kterým naši umělci, naši hudebníci v Česku přišli. První byla... víte co, vypadlo mi to, nebudu nad tím přemýšlet a ztrácet čas. My si pomaličku, ale jistě pustíme další písničku a s další písničkou to bude kapela Hammer. Vidíte, tu jsme zde ještě neměli, takže konečně se dostáváme k té skutečné novince. O kapele vám něco řeknu až za chviličku.

Pomalu, ale jistě nám dohrála kapela Hammer s písničkou nazvanou Vzpomínky. Ta pochází z jejich aktuálního alba nazvaného Jedeme dál, které kapela vydala na začátku května, letošního května, tedy přibližně před měsícem. Kapely jsem si všiml, ale bohužel se mi do programu nepodařilo zařadit písničku o nic dřív. Každopádně kapelu slyšíme poprvé. Vznikla totiž v roce 2007. Hrajou především hard rock a z většiny písniček na tom jejich aktuálním albu mi to přišlo, že to je spíš takový trošku metal. Tahle písnička byla taková nejvíce rockovější, taková pomalejší, klidnější, tak jsem si vybral jako úvod. Někdy příště si zase poslechneme nějaké další písničky. No ale pomalu, ale jistě bychom se měli přesunout k další, jenom připomenu, že nám zbývá posledních 10 minut. Po 8 hodině mě ve studiu vystřídají Jace a Joe, kteří si pro vás připravili program New Brew, tentokrát živě přímo ze studia. A následuje předposlední písnička našeho programu od Rodana a Jana Browna.

0: with music for us all. City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
1: Dohrál nám Rodan a Jan Brown s písničkou nazvanou V trávě. To byla poslední písnička, předposlední písnička našeho českého programu. Přeci jen máme 55 minut po 7. hodince, posledních 5 minut večer, posledních 5 minut do 8. hodiny a to znamená, že se nám skutečně blíží konec českého programu. Po 8. hodině bude následovat další program New Brew, kteří si pro vás připravili Jace a Joe. To jako vždy znamená kupu nejnovějších australských písniček. A pokud s námi vydržíte až do pozdního večera, tak po 10. hodině si můžete užít The Let's Talk Show. Já vám opravdu moc děkuji, že jste si nás naladili. Doufám, že jste si to užili stejně jako já tady ve studiu. Nezapomeňte, že tradiční slovenský program na City Park Rádiu je každou první sobotu v měsíci s Evou a Juridikou a pokud dáváte přednost moderním českým písničkám, můžete si je se mnou poslechnout každé druhé a čtvrté úterý v měsíci. No a teďka už nám skutečně nezbývá moc času, takže si pojďme pustit poslední písničku dnešního večera od kapely Horizont. Písnička se jmenuje Nestratit vlastní tvář a pochází z jejich aktuálního alba. Stay tuned for the next show. Party Puff, check it out.